boogie boogie boogie boogie boogie story som nor. Ja som u boogie boogie boogie boogie boogie story som nor. Ja som nor. Ja som u boogie boogie boogie boogie boogie story. Pršu sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se